Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
1: U některých podchodů je dokonce nápis cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1500 korun.
0: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou, je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
2: Sport.
0: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bullu se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: Pondělní ráno si na nás nachystalo teploty mezi 13 až 17 stupni, výjimečně se může objevit i přeháňka. Během dne čekáme dál oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území se přidá déšť. Místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Takže teplotní rekord posledního srpna rozhodně nepřekonáme. Ten je z roku 2024 a měřili jsme 32,7 stupňů.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

berani. Nepanikařte, že prázdniny končí, to nejlepší teprve přijde. Býci, vy klidně můžete zvolnit tempo a vychutnat si konec srpna. Blíženci, máte plno letních zážitků, budete mít co vyprávět. Raci, zkuste zůstat v kontaktu s lidmi, které jste o prázdninách potkali. Lvi, ani na konci letní jízdy nepřestáváte zářit. Pany, návrat k běžnému režimu je pro vás jako balzám na duši. Váhy, otevřete kalendář a už si plánujte podzimní útěky z reality. Štíři, máte touhu udělat tlustou čáru za vším, co nefunguje. Střelci, úplně se vám nechce vracet ke všedním povinnostem, ale nedá se svítit. Kozorozi, zastavte se a pochvalte se, co všechno jste v létě stihli. Vodnáři, užijte si ten pocit, že máte všechno pod kontrolou. A co my ryby, neděláme dvakrát stejnou chybu. Jistě máme fantazii a vymyslíme nějakou novou.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
2: Radio Hana.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: Rádiem poslední prázdninový den, zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tonda Baudyše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
1: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje, včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom té síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký, kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou, zejména v neděli, jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
0: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
1: Moc děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
2: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: počasí.
1: Pondělní ráno si na nás nachystalo teploty mezi 13 až 17 stupni, výjimečně se může objevit i přeháňka. Během dne čekáme dál oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území se přidá déšť. Místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Takže teplotní rekord posledního srpna rozhodně nepřekonáme. Ten je z roku 2024 a měřili jsme 32,7 stupňů.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nepanikařte, že prázdniny končí, to nejlepší teprve přijde. Býci, vy klidně můžete zvolnit tempo a vychutnat si konec srpna. Blíženci, máte plno letních zážitků, budete mít co vyprávět. Raci, zkuste zůstat v kontaktu s lidmi, které jste o prázdninách potkali. Lvi, ani na konci letní jízdy nepřestáváte zářit. Pany, návrat k běžnému režimu je pro vás jako balzám na duši. Váhy, otevřete kalendář a už si plánujte podzimní útěky z reality. Štíři, máte touhu udělat tlustou čáru za vším, co nefunguje. Střelci, úplně se vám nechce vracet ke všedním povinnostem, ale nedá se svítit. Kozorozi, zastavte se a pochvalte se, co všechno jste v létě stihli. Vodnáři, užijte si ten pocit, že máte všechno pod kontrolou. A co my ryby, neděláme dvakrát stejnou chybu. Jistě máme fantazii a vymyslíme nějakou novou.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Folklorní festival

0: zpět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
6: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Tak máte hezké pondělí při Rádio Hana. Dobré ráno, 5 hodin 56 minut.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Se 6. hodinou pro vás One Republic. Bude i to nejlepší od Anika. A poznáme další italský megahit v rámci pomalu končícího italského leta Rádia Hana od The Colors. Nové zprávy, počasí, doprava pro váš pondělní ranní přehled právě teď, 5.56.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
5: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sední z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplat až do výše 1500 korun.
4: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice 3. třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
2: Sport.
4: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bullu se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Počasí.
6: Pondělní ráno si na nás nachystalo teploty mezi 13 až 17 stupni, výjimečně se může objevit i přeháňka. Během dne čekáme dál oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území se přidá déšť. Místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Takže teplotní rekord posledního srpna rozhodně nepřekonáme. Ten je z roku 2024 a měřili jsme 32,7 stupňů.
2: Doprava.
6: V Olomouci vás může překvapit uzávěrka křižovatky ulic Šlechtitelů a Technologická. Čas

0: akci Easy Park, díky níž bude možné zahájit, prodloužit i ukončit parkování přímo z telefonu. Jde o jednu z nejrozšířenějších parkovacích aplikací na evropském trhu. A díky ní bude od září parkování v Přerově zase o fous jednodušší. Tak šťastnou cestu!
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Hrajeme všem, kteří se po dovolené právě dnes vrací zpátky do práce, do kanclu, do dílny, za kasu, do skladu, za volant, za pult, na stavbu a podobně. Jsme vaše věrné Moravské rádio, se kterým vám vždycky bude dobře. Posloucháte Rádio Hana 6 hodin 16 minut. Naše dopravní centrála non-stop sleduje ranní pondělní cesty. Spojíme se s ní před půl sedmou a teď je čas obrátit stolní kalendář na další stránku.
2: Rádio Hana kalendárium.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 31. srpna a zároveň se loučíme s prázdninami. Narozeniny slaví supermodelka Tereza Maxová, bývalý hokejový brankář Ondřej Pavelec, také zpěvák, kytarista a skladatel Michal Hruza, anebo hollywoodský elegán Richard Gere.
3: Dík. Děkuju moc krát.
4: Nevěděla jsem, že hraješ.
3: Jen pro cizí lidi.
1: Svátek má každá pavlína, v Česku jich máme kolem 36 tisíc a speciálně pro páji, pavlínky a pavči jsme s pomocí AI namíchali jejich vlastní sváteční hymnu. Pavlíny, tohle je jenom pro vás.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: stihnout delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme rádio.

0: Rozjíždí to bez ruční brzdy Bon Jovi. Jeho Runaway. Hana má pro vás v pondělí 31. srpna přesně to, co chcete a potřebujete slyšet. V ranní topce, top hity, top zprávy, top nálada, hlavně taky pravidelně top hosté. Za mikrofonem se potkáme už za chvilku i s naším rádiovým astrologem. Ten po půl sedmé potvrdí, že nástup do školy našich dětí se ponese ve znamení pohody a třeba ta první zářijová neděle, která je tento týden před námi, tak ta má být velmi speciální. Pokud vás zajímá v čem, poslouchejte dál. Je 6:28, příjemné pondělí ráno do Olomouce, Kroměříže, do Šumperku, také do Boskovic. Tady jsou ranní teploty kolem 16-17 stupňů. Přes den většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno a teploty 23 až 26. Doprava. Olomouci, Prostějově, také brutální provoz bez vážných nehod. Policejní hlídky kontrolují na D1 mezi Lipníkem a Přirovem za exitem Trnávka. Pozorní musíme být na D49 u Frištáku. Tady hlásíte odstavené vozidlo na krajnici. Vy řídíte a my zařídíme další pondělní hity.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ráno je...

0: to v pořádku, posloucháte Rádio Haná, děkujeme za to, 6 hodin a 38 minut, popište svoji letošní dovolenou názvem filmu. Tohle top téma v pondělí 31. srpna ve vodí Facebooku Rádia Haná. Píšete, komentujete, nahráváte hlasovky na WhatsApp, vymýšlíte, je to super. Jak svoje prázdniny popíše naše produkční Adéla, co Adélko?
1: Já bych svoji dovolenou popsala podle filmu Na samotě u lesa, protože jsem trávila vlastně prázdniny u babičky a dědy.
0: Takové prázdniny jsou nejlepší. A co vy? My vás velmi rádi pozdravíme po 6:45 a teď 8 minut po půl sedmé je tu náš další vážený pravidelný pondělní host.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: S naším rádiem poslední prázdninový den. Zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tonda Baudiše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
3: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje. Včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom tý síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký, kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
0: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
3: Moc ti děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: www.olpran.cc.
1: Profesore, zas ten váš Olpran.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: probíhající souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
1: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Tohle je Rádio Hana.

0: Dobré ráno, rádio Haná, přátelé, udělejme si jasno v pondělním počasí. Tak aby bylo jasno, na nebi dnes jasno nebude. Je to jasné? Přes den většinou oblačno anebo zataženo, přehaňky, jen místy bylo jasno. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Dobré ráno, jsme tady pro vás i v pondělí 31. srpna, kdy prázdniny končí. A na Facebooku Rádia Haná máme tento úkol. Popsat svou letošní dovolenou názvem filmu. Píše posluchač Míra Sám doma, tak nevíme, jestli Míra někam nejel, nebo ho rodina zapomněla při odjezdu jako Kevina. Martin hlásí Armagedon, tak tady se Maťo na podrobnosti radši ani neptáme. Monika prý prožila Madagaskar a Martina svou letošní dovolenou shrnula jako planetu opic. Tak těžko říct, jestli opice jsou děti, anebo se jezdilo po zoologických zahradách. Dejte vědět, Martino. A co vy? Titanic, pařba ve Vegas, třeba taky Jurský park nebo něco dalšího. Jaký film nejlépe vystihuje vaši letošní dovolenou? Ptáme se, pište na Facebook Rádia Haná nebo nahrávejte dál hlasovky na WhatsApp. Vysíláte s námi a je to super.
1: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

Končí také italské leto. Rádio Haná se blíží do finále. Po 7. hodině vám na Rádiu Haná dáme jednu z posledních šancí vyhrát balík kvalitní pravé italské kávy a současně se kvalifikovat do hry o tu hlavní výhru o luxusní pobyt v italském Bergamu. Výherce poznáme už zítra.

0: postele vstanete tou správnou nohou, přeje celý tým Rádia Haná. Tomáš Gottwald vysílá nové zprávy pro vás.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Mám tu pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 31. srpna. Vlna návštěvníků se v neděli přihnala na hrad Bouzov na Olomoucku, a to díky akci bezplatných prohlídek od Ministerstva kultury. Na prohlídku se zapsalo asi 2400 lidí, což je zhruba dvojnásobek oproti běžné neděli. Jak píše ČTK, na bezplatnou prohlídku bylo nutné se zaregistrovat. Někteří návštěvníci na hrad Bouzov přijeli bez registrace a zůstali stát před jeho branami.
4: Je to malé procento lidí. Bych řekla, že to bude v desítkách, že to nebude ani ve stovkách. Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel to na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
3: Komentovala situaci kastelánka Bouzová Zuzana Šulcová. 10 lidí se zranilo při včerejším požáru ubytovny v Šumperku. Dva skončili v nemocnici v kritickém stavu. Hasiči při zásahu ze silně zakouřené budovy zachránili pomocí výškové techniky 20 obyvatel. Další okolnosti požáru jsou v šetření. Studující rodiče mohou od 1. září žádat o novou státní dávku, zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7467 korun měsíčně. Žádosti o dávku mohou studující rodiče podávat osobně na úřadu práce i online přes portál Jenda.
1: Sport.
3: Titul mistra světa dobyl moderní pětibojař Matěj Lukeš. 24-letý lídr světového žebříčku ovládl šampionát v Číně a po 24 letech napodobil Michala Sedleckého. Stal se druhým českým šampionem v historii. Gratulujeme.
1: Počasí.
0: Prázdniny se s námi rozloučí pohodovým letním dnem, ani horko, ani chladno a místy dešťové kapky. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, přehaňky, jen přechodně místy polojasno. Denní teploty 23 až 26. První školní den, tedy zítřek, má být polojasný nebo oblačný. Úterní teploty 22 až 25. Ve středu zpočátku slunečno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 26 stupňů Celsia. Ve čtvrtek většinou oblačno, místy polojasno 24 stupňů. V pátek opět více oblačnosti a 23 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: V Olomouci Prostějově také Bruntálu provoz bez vážných nehod. Policejní hlídky kontrolují na D1 mezi Lipníkem a Přirovem za exitem Trnávka. Pozorní musíme být na D49 u Frištáku. Tady hlásíte odstavené vozidlo na krajnici. Vy řídíte a my zařídíme další pondělní hity.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Paníkem 01 a proběhly první bezplatné prohlídky památek v Česku i na Moravě, taky to jsme spolu prožili během posledního prázdninového víkendu a dnes se s rádem Hana probouzíme do pondělí 31. srpna, kdy se vám slaví všechny páji, papči, pavlínky. Je 7 hodin 7 minut, před námi horoskopy rádia Hana, taky v této hodině poradíme top 4 věci, které bychom dneska měli a mohli udělat se svými dětmi před začátkem školy. A teď ještě... Italské léto, to se dostává do finále na rádiu Hana. Už zítra někoho z vás pošleme na luxusní pobyt do italského Bergama. Jak ho vyhrát? Stačí se dovolat právě teď do rádia Hana. Budete ve hře o hlavní výhru, právě o pobyt v Bergamu a navíc hned od nás získáte balík pravé voňavé italské kávy. A u toho si dáme tuhle moderní italskou pecku. Možná znáte ten pocit, kdy je víkendový večer, sedíte doma, koukáte na televizi, absolutně se vám nechce ven. Žádná diskotéka, hospoda, nic takového. Ale kamarádi pro vás přijedou, možná vám třeba napíšou a na sílu vás vytáhnou ven. A nakonec jste jim vděční, protože prožijete perfektní večírek a potom si řeknete, no ještě, že jsem šel. Nebo ještě, že jsem šla. Přesně o tom je tahle pecka od italských The Colors s jejich typickým 80-kovým stylem. A moc na vás těšíme, už voláte.
1: Rádio Hana, soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: Italské leto Rádia Haná a tento italský mega hit od The Colors posloucháte i cestou do práce, stejně jako naše posluchačka Martina z Majetína. Martino, dobré ráno vám přeji.
1: Dobré ráno.
0: Sedíte za volantem, noha na plynu, v uších Rádio Haná. Kde se právě teď, jak to jede, povězte dneska v pondělí ráno.

0: No ale řekněme si, že po tom horkém prázdninovém čase, kdy ta země byla vyprahlá, tak vlastně je to paradox, ale jsme rádi, že o prázdninách teďka prší, že?
1: To určitě, akorát je to trochu šok po dovolené ze sluníčka přijet do tady toho deště, no.
0: No, rozumím, italské léto Rádia Hana je tady pro vás, vy za tím sluníčkem konkrétně do Itálie, do Bergama ještě můžete jet, možná zítra zavoláme právě vám, ale italské léto Rádia Hana se dneska skutečně blíží do finále, takže vy jste mezi posledními finalisty a máte teďka, Martino, za úkol říct italské léto Rádia Hana třikrát jinak. Nejdřív mě zajímá, jak byste si s tím poradila rozespale. Italské léto.
1: Italské léto Rádia Hana.
0: Takové typické rozespalé Hana, ano? Tak teďka zamilovaně.
1: Italské léto Rádia Hana.
0: Nechcete u nás nahrávat reklamy? Si myslím, že my to bychom pro vás měli možná. A poslední, nadšeně jako člověk, co vyhrál milion.
1: Italské léto Rádia Hana.
0: Jo!
2: Italské léto na Hané.
0: Tak Martino, od Rádia Hana vyhráváte cenu k nezaplacení, balík pravé italské kávy Rádia Hana od Rádia Hana samozřejmě. A možná právě vám zítra zavoláme a pošleme vás na luxusní pobyt do italského Bergama. Těšíte se?
1: Určitě.
0: No, uvidíme, jak to dopadne. Držte naše vlny a zase si zavoláme. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.

0: Garveyho ve vysílání Rádia Haná společně s vámi. Dobré ráno, 7.21, velká města, menší obce, i ty nejmenší vesničky pravidelně zásobujeme ranními hity i informacemi. Na cestu z Majetína do Prostějova hrajeme taky za volant naší věrné posluchačce Martině, která před chvilkou vyhrála dnešní ranní kolo italského leta Rádia Haná. Marti, dobré ráno.
1: Ahoj, zdraví vás Martina z Majetína, jsem vyhrála na Rádiu Haná balíček kávy. Zítra se soutěží o zájezd do Bergama a ráda bych ho vyhrála, abych mohla užít si s dcerami.
0: Ano, někoho z vás do Bergama pošleme už zítra ráno, více na Radio Haná.cz. 90-ková pecka You od Ten Sharp anebo Pusa od kapely Činasky. Tyhle naše oblíbené hvězdy nám udělají společnost hned po horoskopech s Kvítkem. Jste připraveni? Doufám, že ano, jdeme na to.
2: Hvězdy ví. Radio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, nepanikařte, že prázdniny končí, to nejlepší teprve přijde. Býci, vy klidně můžete zvolnit tempo a vychutnat si konec srpna. Blíženci, máte plno letních zážitků, budete mít co vyprávět. Raci, zkuste zůstat v kontaktu s lidmi, které jste o prázdninách potkali. Lvi, ani na konci letní jízdy nepřestáváte zářit. Pany, návrat k běžnému režimu je pro vás jako balzám na duši. Váhy, otevřete kalendář a už si plánujte podzimní útěky z reality. Štíři, máte touhu udělat tlustou čáru za vším, co nefunguje. Střelci, úplně se vám nechce vracet ke všedním povinnostem, ale nedá se svítit. Kozorozi, zastavte se a pochvalte se, co všechno jste v létě stihli. Vodnáři, užijte si ten pocit, že máte všechno pod kontrolou. A co my ryby, neděláme dvakrát stejnou chybu. Jistě máme fantazii a vymyslíme nějakou novou.
2: Hvězdy ví. Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod Pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
2: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

Tohle je nejlepší ranní masáž pro vaše uše v pondělí 31. srpna, kdy svátek slaví Pavlíny. Posloucháte Rádio Haná, dobré ráno, 7 hodin 30 minut, počasí i doprava už za chvíli.

0: Kapela Činnost je právě teď. Ráno v klidu, ráno v míru a taky se štěstím. 3 minuty po půl osmé. Už zítra se do českých základních škol vrátí zhruba 1 000 000 dětí a mezi nimi přibližně 115 000 prvňáčků. Právě proto pro vás v ranní topce Rádia Haná už za chvilku budeme mít top 4 věci, které bychom dneska s našimi školou povinnými dětmi měli a mohli udělat. Více v letním servisu Rádia Haná po půl osmé. A teď 3 minuty po půl osmé, další infopárka z naší meteocentrály. Příjemné pondělí přejeme do Olomouce, do Uničova, také do Lipníku nebo do Moravské Třebové. Tady jsou ranní teploty kolem 17 stupňů. Přes den 23 až 26 má být většinou oblačno anebo zataženo, přeháňky a jen místy polojasno.
1: Doprava.
0: Blesková pondělní doprava z Olomouce, také z Otrokovicka nebo z Blanenska pro vás právě teď. Dobré ráno, v Olomouci hlásíte silný provoz, například na Chválkovické u Fortu 2 je odstavené vozidlo. Jinak oficiálně právě dneska v Olomouci v Chválkovicích má skončit uzavírka kvůli opravám selského náměstí. A co ranní policejní hlídky monitorují provoz teď mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm u Napajedel nebo nedaleko Blanska mezi Milonicemi a Černou Horou. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a příjemný den.
1: Rádio Haná.

0: Od rádia Haná přes repráky vašeho rádia, nebo přes repráky vašeho auta k vám. Právě teď míří také Vanessa Paradis. Posloucháte Radio Haná, náš nejlepší hudební výběr. Před námi Dua Lipa, také Spáňa, dáme si Call Me, 7.40, to je aktuální čas. Jinak přátelé, hlavně teda řidiči, nezapomeňte, dneska poslední den prázdnin, pondělí 31. Zítra pondělí, zítra úterý 1. září, to znamená, že zítra spolu musíme zpomalit u moravských škol, kam se po prázdninách vrátí ty naše milované, rozdované děti. No a jak to s těmi našimi dětmi dneska stylově ukončit, co dělat, jak se rozloučit s prázdninami? My jsme tady dali ve studiu Rádia Haná hlavy dohromady a připravili jsme pro vás top 4 tipy, co dneska s dětmi můžeme udělat.
1: Rádio Haná a letní servis.
0: V našem letním servisu jsme vám celé prázdniny pravidelně radili, vymýšleli tipy pro lepší léto, upozorňovali, na co si dát pozor a nabízeli zajímavosti z Moravy i ze zahraničí. A čemu letní servis věnujeme dnes, poslednímu dni prázdnin? Zítra jdou děti do školy a tak tady máme top 4 věci, které bychom dnes mohli a měli s dětmi udělat. Ještě před začátkem školního kolotoče, kroužků a tréninků si dejme poslední krátký prázdninový výlet, procházku, zmrzku nebo kolo. Vyberme společně s dětmi z galerie telefonu nejlepší fotku vašeho letošního rodinného léta. Přesně tu fotku si vytiskněte a zarámujte si ji a pověste na zeď jako vzpomínku na ty letošní prázdniny. Společně zkontrolujme aktovku a náš školák nebo naše školačka si sami připraví pouzdro, přezůvky i oblečení na zítřek. A hlavně dneska brzy do postele. Děti ve věku 6 až 12 let by měly pravidelně spát 9 až 12 hodin a teenageři 8 až 10 hodin. Prázdniny 2026 jsou na konci. Užili jste si je?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.

0: Další top hit pro vás do vysílání Rádia Hanám, 80. Vás Paňa Call Me, 3 minuty po 3:15, dobré ráno. 115 tisíc, už jsme si řekli, že přibližně tolik prvňáčků zítra pozná svou první paní učitelku, pana učitele nebo taky nové spolužáky, tak držíme palce, jak jsou ty dojmy ze školy co nejlepší. Dneska si užíváme závěr prázdniny, nepřejeme vám, ať pondělí perfektně šlape od začátku do konce, stejně jako tahle 80. Vápecka Call Me. Máme tady 31. srpna, připomínáme tady s kolegy, že po 8:45 budeme mít speciální hymnu k svátku pro všechny pavlíny, kterou jsme složili. Ta hymna se vám určitě zalíbí. No a předtím ve zprávách Rádia Hanám už za pár minut čeští basketbalisté v akci. V předkvalifikaci na mistrovství Evropy hráli s Norskem. A my známe výsledek. Co myslíte, vyhráli jsme?
1: Rádio Hanám.
2: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní.

0: 7.51, dobré ráno, posloucháte Rádio Hana. Nové zprávy za chvíli, stejně tak počasí, doprava, teď Pink. Už máte po snídani?
1: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Pondělní ranní kafe se s námi ve vysílání Rádia Haná dává také Pink a Retry, 7 hodin 54 minuty. Popište svoji letošní dovolenou názvem filmu. Tohle top téma je v pondělí na Facebooku Rádia Haná. Píšete, komentujete, vymýšlíte, nahráváte hlasovky, je to super. Co naše produkční Adéla? Co, Ady?
1: Já bych svoji dovolenou popsala podle filmu Na samotě u lesa, protože jsem trávila vlastně prázdniny u babička a dědy.
0: Je, yeah, takové prázdniny jsou nejlepší. A co vy?
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: S vašimi vzkazy po 8 hodině nejlepší hudební výběr. Becky Hill, Galantis, chystáme Miraj. Jako dva vlci, co byl na měsíc. A blíží se také další a jedno z posledních kol italského leta Rádia Haná, tentokrát s Andrejem Bocellim. Ozvat se to může kdykoliv. Uvidíme 7.55.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pondělí 31. srpna. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na nejméně 903. Katastrofa, k níž došlo ve středu minulý týden odtržením ledovce, zasáhla i sousední Tibet a v obou zemích se nadále pohřešují tisíce lidí, informuje ČTK.
3: Sport.
5: Tentokrát to klaplo. Čeští basketbalisté v předkvalifikaci na mistrovství Evropy 2029 přemohli Norsko 108-97 v prodloužení. Po předchozí prohře s Belgií si tedy naši basketbalisté připsali ve skupině G kvalifikace první výhru.
3: Počasí.
0: Dnes končí prázdniny, zítra začíná škola. A jaký je meteorologický rozvrh pro celý pracovní týden? Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 23 až 26, většinou oblačno anebo zataženo, přeháňky, jen přechodně místy polojasno. Zítřejší první školní den nabídne teploty mezi 22 a 25 stupni, polojasno anebo oblačno. Ve středu zpočátku slunečno, později odpoledne přibývání oblačnosti, denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia, ve čtvrtek a také v pátek teploty kolem 23, 24 stupňů, ve čtvrtek oblačno, místy polojasno, v pátek oblačno. Plesková pondělní doprava z Olomouce, také z Otrokovicka nebo z Blanenska pro vás právě teď. Dobré ráno, v Olomouci hlásíte silný provoz, například na Chválkovické u Fortu 2 je odstavené vozidlo. Jinak oficiálně právě dneska v Olomouci v Chválkovicích má skončit uzavírka kvůli opravám selského náměstí. A co ranní policejní hlídky monitorují provoz teď mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm u Napajedel nebo nedaleko Blanska mezi Milonicemi a Černou Horou. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a příjemný den.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vzpomínky na romantickou komedii Pretty Woman nebo hymna k dnešnímu svátku pro všechny Pavlíny, i to je v nejbližších minutách před námi na vlnách Rádia Hana. Děkujeme, že ladíte právě nás. 5 minut po 8 hodině s vámi ranní topka Rádia Hana. Udělejme si jasno v pondělním počasí, tak aby bylo jasno, dneska jasno nebude. Je to jasné? Přes den většinou oblačno anebo zataženo přeháňky, opravdu jen přechodně polojasno, jinak spíše velká oblačnost, teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Dobré ráno, jsme tady pro vás, je v pondělí 31. srpna, kdy končí prázdniny. A na Facebooku Rádia Hana máte tento úkol. Popsat svoji letošní dovolenou názvem filmu. A jde vám to. Posluchač Míra píše Sám doma. Tak Míro, úplně nevíme, jestli jste nikam nejel, nebo na vás rodina zapomněla při odjezdu, stejně jako na Kevina. Martin hlásí Armagedon, takže tady se radši na prázdninové podrobnosti ani ptát nebudeme. Monika prý o prázdninách prožila Madagaskar a Martina svou dovolenou zhrnula jako planetu opic. Tak těžko říct, Marťo, jestli opice jsou myšlené děti, anebo se jezdilo po zoologických zahradách tady po Moravě, po Česku. A co vím, Titanic, pařba ve Vegas, Jurský park nebo něco dalšího. Ptáme se dneska, jaký film nejlépe vystihuje vaši letošní dovolenou. Pište na Facebook Rádia Hana nebo jednoduše nahrajte hlasovky přímo na rádiový WhatsApp. Vysíláte s námi.
1: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742

0: Lovers in the air, láska je cítit ve vzduchu a stále ještě prázdniny jsou cítit ve vzduchu, ale to samozřejmě už zítra skončí, protože zítra se děti vrací do školy. My hrajeme také všem, kteří se po dovolené právě dneska vracíte do práce, do kanclu, do dílny, za kasu, do skladu, za volant, za pult, na stavbu a podobně. Jsme vaše věrné Moravské rádio, se kterým vám také dneska bude dobře. Je 8 hodin 13,5 minuty. Naše dopravní centrála non-stop sleduje ranní pondělní cesty. Pozor na policii v Olomouci, taky na nehodu v Blansku. S kolegy z dopravního se spojíme před 8:30 na vlnách Rádia Hana a teď obracíme stolní kalendář na další stránku.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Startujeme nový týden, je pondělí 31. srpna a zároveň se loučíme s prázdninami. Narozeniny slaví supermodelka Tereza Maxová, bývalý hokejový brankář Ondřej Pavelec, také zpěvák, kytarista a skladatel Michal Hruza, anebo hollywoodský elegán Richard Gere.
2: Díky. Děkuju moc krát.
3: Nevěděla jsem, že hraješ.
2: Jen pro cizí lidi.
0: Svátek má každá pavlína, v Česku jich máme kolem 36 tisíc a speciálně pro páji, pavlínky a pavči jsme s pomocí AI namíchali jejich vlastní sváteční hymnu. Pavlíny, tohle je jenom pro vás.

0: Stadium.
1: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Ed Sheeran nechává svou hudební vizitku ve vysílání Rádia Hana. Hezké pondělí ráno, je 8 hodin 25 minut. Hana má pro vás 31. srpna přesně to, co chcete, to, co potřebujete slyšet. Top hity, top zprávy, top náladu a hlavně pravidelně top hosty. Za mikrofonem se už za pár minut potkáme i s naším rádiovým astrologem, který po 8:30 potvrdí, že zítřejší nástup do školy se ponese ve znamení pohody a třeba první zářijová neděle má být velmi speciální. Co nás čeká, o tom si popovídáme už za chvíli. Příjemné pondělí ráno, teď do Olomouce, do Prostějova, do Zábřehu, také do Světav. Tady jsou ranní teploty kolem 17 stupňů. Místy teď ráno na Moravě přehaňky, ty mají vydržet občas i během celého dne. Přes den většinou oblačno anebo zataženo a teploty 23 až 26. Doprava. Policie v Olomouci, nehoda v Blansku. Víme, jak se jezdí tady v pondělí. Policie v Olomouci na Ferstrovce, na Dolní Novosadské, hlásíte ji také na Přerovské. Přímo v Přerově další kontrola na ulici 9. května u Eurobitu. A kvůli nehodě jezdíme k Vadlově teď v Blansku. Pozor na kruháči ulice Smetanovy a Poříčí. Vy řídíte a my zařídíme další hity. Rádio Hana.

0: Příbe vysílání Rádia Hana i tomuto mega hitu od Sunrise Avenue, jmenuje se Fairytale Gone Bad. 8 hodin a 36 minut. Italské leto Rádia Hana se dostává do finále, už zítra někoho z vás pošleme na luxusní pobyt do italského Bergama. Ve hře je po dnešku také Martina z Majetína, která od nás dnes po 7 hodině dostala 3 těžké úkoly. Jak je zvládla, připomeneme kolem 8:45. A teď je tady náš pravidelný oblíbený pondělní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: S naším rádiem poslední prázdninový den. Zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tonda Baudiše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje, včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom tý síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký, kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou, zejména v neděli, jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
0: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
2: Moc děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: S Baníkem 0-1 a proběhly první bezplatné prohlídky památek v Čechách i na Moravě. I to jsme spolu prožili během toho minulého posledního prázdninového víkendu. Dnes se s Rády Mhaná probouzíme do toho posledního prázdninového dne, pondělí 31. srpen. A cestou do práce z Majetina do Prostějova nám dneska po 7. hodině zavolala posluchačka Martina. Soutěžilo se v italském létě a šlo jí to takhle. A máte teďka, Martino, za úkol říct italské léto Rády Mhaná třikrát jinak. Nejdřív mě zajímá, jak byste si s tím poradila rozespale. Italské léto.
1: Italské léto, Rádia Hana.
0: Takové typické rozespale Hana, ano? Tak teďka zamilovaně.
1: Italské léto, Rádia Hana.
0: Nechcete u nás nahrávat reklamy? Si myslím, že my to bychom pro vás měli možná. A poslední, nadšeně jako člověk, co vyhrál milion.
1: Italské léto, Rádia Hana.

0: Zítra zavoláme a pošleme vás na luxusní pobyt do italského Bergama. Těšíte se?
1: Určitě.
0: No, uvidíme, jak to dopadne. Držte naše vlny a zase si zavoláme. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Italské megahity. Káva. Těstoviny.

0: Je to jasný, život je krásný. 8.52, posloucháte Rádio Haná. Velká města, menší obce i ty nejmenší vesničky pravidelně zásobujeme ranními hity, informacemi. Cestu do práce z Majetína do Prostějova jsme dneska zpříjemnili naší posluchačce Martině. Před chvilkou jsme si to zopakovali, vyhrála další cenu v italském létě Rádia Haná. Martino, dobré ráno ještě jednou.
1: Ahoj, zdraví vás Martina z Majetína. Jsem vyhrála na Rádiu Haná balíček kávy. Zítra se soutěží o zájezd do Bergama a ráda bych ho vyhrála, abych mohla užít si s dcerami.
0: Tak Marťa dneska s námi vysílala ranní topku Rádia Haná. Taky jsme dnes mezi 6. a 9. hodinou na Facebooku Rádia Haná popisovali vaše letošní dovolené názvem filmu. Zapojila se i naše produkční Áďa.
2: Já bych svoji dovolenou popsala podle filmu Na samotě u lesa, protože jsem trávila vlastně prázdniny u babičky a dědy.
0: Super, taky jsme dneska radili top 4 věci, které s dětmi udělat před zítřejším návratem do školy a vysílal s námi i náš rádiový astrolog Tonda Baudyš. Bylo toho hodně. Další ranní topka Rádia Haná opět zítra. A dnes se po 9. hodině vydáme na širé hudební moře a budeme mít hlavní misi ulovit co nejvíc megahitů z 90. let.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Ano, bude procházka pamětí. Do jednoho roku nás vezme Aqua, s ní taky Eláni. Možná se objeví také další soutěžní megahit italského leta Conte Partido. Buďte ve střehu a teď se naladíme na vlnu aktuálních zpráv. Tomáš Gottwald má slovo.
4: Bude 9 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Dodržování dopravních předpisů kontrolují v ulicích Olomouce strážníci. Dnes měří s radarem povolenou rychlost řidičů. Hlásí, že kontrolují na ulicích Střední Novosadská a Dolní Novosadská. V podobných akcích budou pokračovat.
7: Blansko aktuálně.
6: Kvalitnější péče pro pacienty v blanenské nemocnici. Ta získala 33 nových moderních lůžek pro 4 svá oddělení. Speciální polohovací lůžka zamířila na áru, jipku, neurologické a rehabilitační oddělení a zvýší komfort pacientů. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok.
8: Hlas lidu.
6: Kdyby se v srpnu konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi tisícovkou voličů průzkum Kantar. Vyhrálo by hnutí ANO se 30,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN se 17%, třetí ODS 15,5%, do sněmovny by se dostali také Piráti s 8,5%, SPD 6,5% a ještě motoristé s 5%.
4: Sport.
6: Dva čeští tenisté zvládli včera postup do druhého kola Grand Slamu US Open. Hvězda prostějovského klubu Jiří Lehečka přemohl Španěla Kareňa 3-1 na sety. A ve dvouhře žen Karolína Plíšková postoupila dál po výhře 2-1 na sety nad Belgičankou Van de Winkelovou.
4: Rádio Haná.
8: S námi máte přehled
5: i v pondělí.
4: Počasí.
0: Prázdniny se s námi rozloučí pohodovým letním dnem, ani horko, ani chladno a místy dešťové kapky. Víme, jak bude dnes oplačno anebo zataženo, přehaňky, jen přechodně místy polojasno. Denní teploty 23 až 26. První školní den, tedy zítřek, má být polojasný nebo oblačný. Úterní teploty 22 až 25. Ve středu zpočátku slunečno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 26 stupňů Celsia. Ve čtvrtek většinou oblačno, místy polojasno 24 stupňů. V pátek opět více oblačnosti a 23 stupňů Celsia.
4: Doprava.
0: Policie v Olomouci, nehoda v Blansku. Víme, jak se jezdí tady v pondělí. Policie v Olomouci na Ferstrovce, na Dolní Novosadské, hlásíte ji také na Přerovské. Přímo v Přerově další kontrola na ulici 9. května u Eurobitu. A kvůli nehodě jezdíme k Vadlově teď v Blansku. Pozor na kruháči ulice Smetanovy a Poříčí. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: A Barbie Girl 3 minuty po 9. hodině tady u nás na Hané. V Radiu Hané je každé všední dopoledne mezi 9. a 10. velká koncentrace hitů a vzpomínek z jednoho roku, protože pro vás máme pravidelně
1: Radio Hané
2: Procházka pamětí.
0: Ano, pořad, který se jmenuje Procházka pamětí a začíná jeho poslední a prázdninový díl a ten bude od začátku do konce plný 90. let. A hlavně bude takové jedno hlavní nosné téma, které jsme dnes připravili. Zazpomínáme na člověka, kterého zbožňoval doslova celý svět. Byl to muž? Nebo to byla žena? Byla to zpěvačka? Byl to sportovec? Herečka? Nebo nějaký politik? No, iniciály toho člověka byly D.F.S. Aspoň máme nad čím přemýšlet, co? My však to budeme rozplétat samozřejmě v dalších minutách a potřebujeme u toho taky vás. Procházka pamětí startuje, jdeme na to.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Deska pamětí.
1: Milujeme devadesátky.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Víte, jaká je tady u nás v Rádiu Haná jedna z nejoblíbenějších věd každého všedního dopoledne? Ta věta zní nějak takhle. Do kterého roku se vracíme právě dnes? Další dnešní hudební nápovědu přiváží Elton John. Možná nevíte, že původní verze této skladby Candle in the Wind vznikla už v 70. jako vzpomínka na Marilyn Monroe. My se vracíme do roku, kdy tohle Elton John v 90. letech věnuje své věrné přítelkyni, která zemřela. Víte, kdo to byl? Víte, komu to zpíval? Zpíval to člověku, jehož iniciály byly D.F.S. Diana Frances Spencerová, tedy princezna Diana. A v téhle písničce se zpívají tahle slova.
1: S Bohem, ta svíčka vyhořela dlouho před tím, než tvá legenda vůbec vznikla. Tvé kroky se vždycky objeví podél nejzelenějších kopců v Anglii. A dny jsou tak prázdné bez tvého úsměvu.
0: Marti, děkujeme za překlad. Přesně tahle verze zahrála 6. září na pohřbu a Candle in the Wind se díky tomu po letech opět dostala do hitparád. To jste věděli? Co se přesně tehdy Dianě stalo a proč ji svět miloval? Připomeneme už po 9:30 procházce pamětí. A na náš rádový záznamník se pokusí dovolat Eláni. Co myslíte, ze kterého roku je jejich superhit Odkazovač? Už za chvilku tady u nás, dobrý den.
2: Rádio Haná a procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
17: Nová sezóna

0: www.lidovýrok.cc. Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: vracíme se do doby, kdy tahle kapela popláznila jednak svou domácí Británii a také po ní šílel celý svět, tak už jsou to sympatické mameny tady u nás na rádiu hra Spice Girls, jejich Stop. Možná jste někdy přemýšleli nad tím, o jaké stopce zpívají Spice. Není to o stopce na silnici, není to o stopce ve vztahu, o stopce v práci, je to o stopce v pracovní honičce. Písnička pro všechny, kteří se třeba v té práci neumí zastavit a třeba i pro ty, co si práci běžně berou i domů. Možná jste to právě vy. Spice Girls Stop, to nejlepší z jednoho roku, chvilku po půl desáté, procházíte pamětí rádia Hana. My se dneska vracíme do roku, kdy životní stopku, když bychom takto symbolicky to mohli říct, dostává bohužel princezna Diana. Dodnes si pamatujeme jako princeznu lidských srdcí. Věnovala se charitě, byla empatická, bojovala proti podzemním minám, pomáhala lidem s AIDS. A co se tehdy stalo, to šokovalo doslova celý svět.
1: V troskách černé limuzíny tragicky zemřela Lady Diana i její přítel Dodi Alfayed. Podle oficiální zprávy může za jejich smrt řidič Henry Paul, ale také novináři, před kterými v autě prchali. Osudnou se jim stala rychlá jízda bez bezpečnostních pásů. Řidič byl opilý.
0: Tedy hlavní nápověda dnešní procházky paměti rádia Hana zní: do královského nebe v 90. odchází princezna Diana. Do kterého roku se vracíme? Come on!

0: Tohle se poslouchá jedna radost 90. v Procházce paměti Rádia Hana. Vítáme u nás taky Bon Joviho Midnight in Chelsea v 9.50. Už zítra se do českých základních škol vrátí zhruba 1 000 000 dětí, mezi nimi přibližně 115 000 prvňáčků. My jim dneska hrajeme k tomu poslednímu prázdninovému dopoledni. Zítra touto dobou už budou ve škole, no a nebo vzhledem k tomu, že ta škola zítra asi nebude nějak dlouhá, tak už možná budou být po ní, uvidíme. No, my se v Procházce paměti s těmi prázdninami rozloučíme jednou z nejlepších letních devadesátek. Tohle je ona. It's my party, volá de Cantare, my se vracíme do roku, kdy německý taneční projekt Garcia vydává svůj megahit Bamboleo. No, přátelé, v krátkosti je to prostě reklama na léto v tom textu. Sluneční den, pláž, bazén, kamarádi, plavky, flirtování a nezapomenutelné letní dlouhé večery. Garcia, Bamboleo, hojlala, pro vás právě teď. Netřeba, myslíme si, dodávat nic jiného. Vlastně ještě něco, ano. Musíme doplnit, do kterého roku jsme spolu celou hodinu mířili, protože vy jste typovali. A bylo to typování úspěšné, ano nebo ne?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Dnes je to rok 1997.

0: Procházka pamětí Radia Hana. De facto poslední prázdninová. A de facto ty prázdniny zakončujeme velmi krásně, stylově a taky letně. Garcia Bamboleo, letní pecka z jednoho roku v Procházce pamětí. 5:50. Hezké dopoledne, Marti.
1: Ano, zdravíme Bamboleo, Volare, Cantare, ještě na té veselé prázdninové notě z 90. let. Tak dneska ty vzpomínky ale byly nejenom veselé.
0: Ano, já ti chci poděkovat za to, protože na Procházce pamětí pracujeme společně, vždycky společně vybíráme témata, takže dneska si i ty vybrala vzpomínku na člověka, který měl iniciály DFS.
1: Ano, a my víme hlavně všichni to D.
0: Ano, ano, ano. To F jsou už je navíc, takže je to Diana, víš, co je F? Ona měla prostřední jméno. Francis.
1: Francis.
0: Diana Francis Spencerová. Dneska v Procházce pamětí Rádia Hana, tady je princezna Diana. A my jsme se vrátili do roku, kdy jí zaspíval také Elton John, původně teda 70-kovou písničku. Ale on to oprášil, zaspíval to vlastně tehdy 6. září na jejím pohřbu. A tehdy kvůli téhle události se opět Candle in the Wind dostalo do těch světových hitparád a zase to bylo in, což se vlastně kdysi stalo, že jo, třeba taky UM Last Christmas a tak dál a tak dál.
1: Že ty věci se recyklují a vlastně nikdy se neoposlouchají a Elton John, ano, tuhletu písničku, rozlučkovou písničku, tam se vyložně zpívá Goodbye England's Rose, ty naše anglická růže, loučíme se s tebou, takže tohle byla vzpomínka na princeznu Dianu, takže dneska to byl vlastně konkrétně který rok?
0: Dneska to byl rok, který jsme si užili 1997 v Procházce paměti. Hit za hit.

0: ještě si spolu užijeme italské léto na Hané a k tomu nám zaspívá
1: Andrea Bocelli. Těšíme se, užijte si dopoledne s Kvítkem, teď Tomáš Gottwald a nové zprávy.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pondělí 31. srpna. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na nejméně 903. Katastrofa, k níž došlo ve středu minulý týden odtržením ledovce, zasáhla i sousední Tibet a v obou zemích se nadále pohřešují tisíce lidí, informuje ČTK.
2: Sport.
4: České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem. Češky na mistrovství Evropy ve skupině B ve 4 z 5 zápasů bodovaly naplno a jako jediné sebrali set obhájkyním stříbra Srbkám. Osmifinále mezi Českem a Švédskem se hraje dnes od 19 hodin. Přineseme vám výsledek.
2: Počasí.
1: Dnes končí prázdniny, zítra začíná škola. A jaký je meteorologický rozvrh pro celý pracovní týden? Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 23 až 26, většinou oblačno anebo zataženo, přehánky, jen přechodně místy polojasno. Zítřejší první školní den nabídne teploty mezi 22 a 25 stupni, polojasno anebo oblačno. Ve středu zpočátku slunečno, později odpoledne přibývání oblačnosti, denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia, ve čtvrtek a také v pátek teploty kolem 23, 24 stupňů, ve čtvrtek oblačno, místy polojasno, v pátek oblačno.
2: Doprava.
1: Policie v Olomouci, ve Valmezu, také v Bruntálu a bouračka na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne a vy se to dozvíte právě teď. Policejní kontroly i radary v Olomouci na Brněnské nebo na Dolní Hejčínské, další hlídky ve Valmezu na Masaryčce poblíž autocentra nebo v Bruntálu u OMV na Staroměstské ulici. A ještě pozor na dopolední bouračku na výjezdu z Boskovic na Vážany za odbočkou na Sudický dvůr.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio.

0: jsme tady všichni společně a co si budem nahané, máme za sebou opravdu nabitý víkend. Přátelé, jenom namátkou Tršické hody, Hefajston na Helvštíně, přehlídka vojenských hudeb v Olomouci a v sobotu se konal s Rádiem Haná tradičně Bystročický gulášfest. A my zdravíme touto cestou i všechny gulášové týmy, co byly na místě v naší gulášové uličce. Taky víme, co nás čeká tento týden. Počkejte si, bude to ještě v téhleté hodině. Přejeme hezké pondělní dopoledne.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
1: Vaše letní rádio.
11: Rádio H.

0: klidu a v pohodě si užíváme poslední prázdninový den. Je tady ten nejlepší hudební výběr a my už pro vás taky chystáme další várku těch nejlepších akcí. S Rádiem Hana pořádáme například benefiční den a benefiční koncert pro mobilní hospic Nejste sami, který slaví 10 let. Bude to v pátek na Salzerově Redutě v Olomouci. Čekají nás regionální dobroty, program pro děti, velmi inspirativní hosté a taky koncert kapely Alibaba. Tak se těšíme tento pátek, Nejste sami. Taky se blíží náš oblíbený dobroběh, to bude na olomouckém atletickém stadionu v neděli 6. září. Jako vždycky tady pomáháme, budeme běhat anebo zafandíme, nechám to na vás. No a v Loštících budeme mít hudební víkend pod loštickým nebem. Přímo na Koupáku v pátek se tady uskuteční karneval, v sobotu country piknik a v neděli setkání s dechovkou. Tak co, už víte, kam pak s námi vyrazíte?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
5: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září, Olomouc Park Flora, pavilon G a H. Vstup zdarma.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát odpovědně.
5: Radio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Možná, že už v další hodině zaspívá Andrea Bocelli. Rádio Hana, teď je 10.57.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. S vizuálním smogem, tady křiklavými reklamami, bojuje město Olomouc a to motivací majitelů obchodů a provozoven k jednotnému stylu v centru města. Město připomíná, že do dneška mohou čerpat na změnu svých cedulí a dalších označení dotace 30 tisíc korun a na předělání předzahrádek dokonce 100 tisíc. Podrobnosti na webu olomouc.eu. Nedělní požár ubytovny v Šumperku vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Záchranáři na místě ošetřili celkem 6 lidí, z toho 2 osoby byly převezeny do nemocnice v kritickém stavu. Hasiči ze silně zakouřené budovy v Šumperku zachránili 20 lidí za pomoci 2 automobilových žebříků. Nejvážněji zraněnou ženu musel do Olomouce přepravit vrtulník. Na místě dnes probíhá vyšetřování příčin požáru. Záchranné stanice živočichů v Česku čelí náporu lidmi přinesených ježků. Odborníci zdůrazňují, že zdravá mláďata v přírodě lidskou pomoc nepotřebují a odchytem jim lidé spíše ublíží, píší novinky.cz. Předčasné odebírání ježků z přírody zbytečně přetěžuje kapacitu záchranných stanic. Ochranáři veřejnost žádají, aby lidé nalezená zvířata nejdříve konzultovali s odborníky a nezbírali je zbrkle.
1: Sport.
3: Sledujeme naše tenisty na Grand Slamu US Open. O postup do druhého kola dnes se budou hrát přední hráči prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina a Jakub Menšík. Dalibor vyzve po 20. hodině Francouze Royera a Jakub hraje po 22. hodině s Japoncem Mochizukim. Mezi ženami uvidíme po 17. hodině v singlu US Open v zápase o postup do druhého kola olomouckou rodačku Karolínu Muchovou proti Rakušance Krauzové a hvězdu přerovského klubu Lindu Noskovou po 22. hodině proti Američance Volinen. Přineseme vám výsledky.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě velmi proměnlivá oblačnost, sem tam nějaká ta přeháňka a odpoledne letních 25 stupňů. Podobné teploty čekáme taky zítra na první školní den. A nějakých 23 až 26 pak bude i v týdnu, výhledově vlastně až do neděle. A pokud jde o kvalitu ovzduší, ta by měla být tento týden dobrá a bio mezi jedničkou a dvojkou, což je na pomezí mírné a střední zátěže. Víme, jak se jezdí tady, víme, kde máme policejní hlídky. Například v Olomouci, kousek od Farmaku na Jablonského, taky u Olomouce, když se jede z Hněvotína do Nedvězí. Hlídka taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Přímo v Prostějově prý číhají na Konečné, za Olomouckou a za Kosteleckou. Kontrolu můžeme potkat i v Mostkovicích na Stichovické a nebo v Kojetíně na Padlých Hrdinů. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jede kamkoli.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší.

nejlepší hudební výběr. Díky moc, že nás ladíte taky 31. srpna, kdy tady vlastně máme úplně poslední prázdninový den. Všichni bychom si určitě moc přáli, aby italské léto na Hané bylo nekonečné. Nicméně dneska finišujeme, přátelé.

0: kolem oběda těstoviny. Navíc někdo z vás ještě může získat pobyt v italském Bergamu. Losujeme zítra ráno, to znamená 1. září. Mrkněte se na radiohana.cz, kde se můžete spolu s námi také zaregistrovat. A pokud nám zavoláte 585 22 55 88, máte také okamžitou výhru, což jsou další těstoviny. Dneska nám k tomu zaspívá vystudovaný právník, který svou kariéru odstartoval prý dost pozdě, až ve 34 letech. O svůj zrak ale přišel už jako malý kluk, když mu bylo 12. To je Andrea Bocelli. Tak si pojďme zanotovat to jeho Conte Partiro. 585, 22, 55, 88. Těstoviny už jsou nachystané, stačí jenom uvařit.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a

0: buongiorno.
1: Dobrý den.
0: Tak Jitko, moc zdravíme. Já jsem tady mluvila o tom, jaké sporty zvládá vlastně nevidomý zpěvák Andrea Bocelli. Kdybych se zeptala třeba na vaše oblíbené zimní nebo letní sporty, co vás nejvíc baví, Jitko?
1: V létě turistika po horách a v zimě lyžování.
0: V zimě lyžování, v létě po horách, jenom takové to ťapání a turistika. Jinak ale víte, Jitko, co je nejlepší sport? No, kafe a dort. Jenom tak jakože na okraj, tu italskou kávu jsme třeba vždycky rozdávali v našem ranním vysílání, odpoledne je to italský sýr a protože teď máme ten čas oběda, tak vy u nás máte hromadu těstovin. Jitko, gratulujeme. A můžu vám slíbit, že pokud se ještě zaregistrujete, tak máte možnost získat výlet do italského Bergama. Ten správný odkaz určitě najdete na radiohana.cz, tak to zkuste.
1: Děkuji.
0: Losujeme zítra a budeme držet palce. Mějte se krásně, Jitko.
1: Taky.
0: Naschle.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Chystáte oběd? Vyhrajte

0: www.radiokafe.cz vyzvednout kód a jste v záverečném osudí.
1: Tady je Rádio Hana.
2: Luskni CZ.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
4: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
1: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební výběr.

0: the one and only, tak tohle je vaše regionální a taky letní jednička. Rádio Hana, přátelé, a je to tady. Úplně poslední den prázdnin, ano, už zítra jdou naše děti po dvou měsících zase do školy. Tak co, stíháme ještě něco? S tím nám poradí náš závěrečný letní servis.
1: Rádio Hana, baví nás bavit vás. I v pondělí.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: V našem letním servisu jsme vám celé prázdniny pravidelně radili, vymýšleli tipy pro lepší léto, upozorňovali, na co si dát pozor a nabízeli zajímavosti z Moravy i ze zahraničí. A čemu letní servis věnujeme dnes? Poslednímu dni prázdnin. Zítra jdou děti do školy a tak tady máme top 4 věci, které bychom dnes mohli a měli s dětmi udělat. Ještě před začátkem školního kolotoče, kroužků a tréninků si dejme poslední krátký prázdninový výlet, procházku, zmrzku nebo kolo. Vyberme společně s dětmi z galerie telefonu nejlepší fotku vašeho letošního rodinného léta. Přesně tu fotku si vytiskněte a zarámujte si ji a pověste na zeď jako vzpomínku na ty letošní prázdniny. Společně zkontrolujme aktovku a náš školák nebo naše školačka si sami připraví pouzdro, přezůvky i oblečení na zítřek. A hlavně dneska brzy do postele. Děti ve věku 6 až 12 let by měly pravidelně spát 9 až 12 hodin a teenageři 8 až 10 hodin. Prázdniny 2026 jsou na konci. Užili jste si je?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Tohle je Rádio Hana, jsme naprostý originál už od roku 1992, kdy vám hrajeme ten nejlepší hudební výběr a máme pro vás taky nejvíc informací z našeho regionu. Víme, co vás zajímá. Za okamžik polední zprávy na Hane a po 12. hodině.
1: Hit

0: Připravili jsme pro vás další zprávy. Dodržování dopravních předpisů kontrolují v ulicích Olomouce strážníci. Dnes měří s radarem povolenou rychlost řidičů. Hlásí, že kontrolují na ulicích Střední Novosadská a Dolní Novosadská. V podobných akcích budou pokračovat.
1: Blansko aktuálně.
0: Kvalitnější péče pro pacienty v blanenské nemocnici. Ta získala 33 nových moderních lůžek pro 4 svá oddělení. Speciální polohovací lůžka zamířila na áru, jibku, neurologické a rehabilitační oddělení a zvýší komfort pacientů. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok. Vznikne nový atlas vesmíru. NASA vyslala do kosmu nový teleskop, pojmenovaný po astronomce Nancy Romanové. A tato vesmírná observatoř pomůže vědcům zkoumat temnou hmotu i energii a má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Novinku ve vesmíru budeme sledovat. Sport. Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plecharéně v úterý od 18 hodin, tedy na první školní den. K zápasu lomeno vyučování vyzvou třinecké oceláře.
2: Počasí.
3: Pranostika říká, že konec srpna k zimě hledí a rád prý vodu cedí. Víme, jak bude, dneska opravdu jen ojedinile. Čekáme přehánky, od západu to místy můžou být i bouřky, hlavně večer a v noci. Jinak na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s letními teplotami nejčastěji okolo 25, a to celý tento týden až do neděle. Víme, jak se jezdí tady, a je vidět, že končí prázdniny. Všude je to samá policejní hlídka. Například v Olomouci na 17. listopadu, když se jede kolem Rozária, hlídka také v Zábřehu na Olomoucké u té Šelky, v Šumperku na Zábřežské nebo v Bludově na Lázeňské. A kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Hulín Západ anebo v Kroměříži na Lutopecké ulici. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: stojí za hřích. Tady u nás servírujeme samé super songy. Za chvilku je tu Dua Lipa nebo Frankie Goes to Hollywood.
1: Poledne na Hané.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 000.

0: Dětská kola od 4000 a dospělá od 5000.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
0: Přesně tak. Budoucnost čeká. Olpran.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
15: Tohle je Rádio Hana.

0: malé ohlédnutí, v srpnu se hodně slavilo. Srpen byl pestrý jako letní zmrzlina. Slavili třeba naše kočky a psy, sekáče, šicí stroje nebo slavil i bowling. Oslavovali jsme také lenost jako životní postoj. K tomu jsme přidali i pár vaflí a kapku červeného vína. No a pak je z toho poměrně chutný závěr letošních prázdnin. A co tam máme právě dnes?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Startujeme nový týden, je pondělí 31. srpna a zároveň se loučíme s prázdninami. Narozeniny slaví supermodelka Tereza Maxová, bývalý hokejový brankář Ondřej Pavelec, také zpěvák, kytarista a skladatel Michal Hruza, anebo hollywoodský elegán Richard Gere.
3: Dík, děkuju moc krát.
4: Nevěděla jsem, že hraješ.
3: Jen pro cizí lidi.
2: Svátek má každá pavlína, v Česku jich máme kolem 36 tisíc a speciálně pro páji, pavlínky a pavči jsme s pomocí AI namíchali jejich vlastní sváteční hymnu. Pavlíny, tohle je jenom pro vás.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: potom si hrajeme dál ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Po 13. hodině bude Sandra. Taky Mekyš Birka.

0: Máme připravené další zprávy. Na nový školní rok pamatuje městská policie Olomouc. V úterý, tedy na začátek školního roku, strážníci budou opět u vybraných přechodů pro chodce u školských zařízení v Olomouci dohlížet na bezpečnost přecházejících dětí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jdeme na sever Olomouckého kraje. Tady někdo otrávil ryby v potoce. Kriminálka v uplynulých dnech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Co se stalo?
2: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, mřenek marmorovaných a pstruhu obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
0: Vysvětluje za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Studující rodiče mohou od 1. září žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7 467 korun měsíčně. Žádosti o dávku mohou studující rodiče podávat osobně na úřadu práce i online přes portál Jenda.
1: Sport.
0: Osmifinálový zápas dnes mají na programu na domácím mistrovství Evropy naše volejbalistky. Ve skupině se Češkám dařilo. Ve 4 z 5 zápasů bodovali naplno. Uvidíme, co předvedou v play-off. Osmifinále Česko versus Švédsko se hraje od 19 hodin.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že Českem má dneska projít mohutný oblačný val s deštěm a taky s bouřkami. Tak uvidíme, jak moc to zasáhne náš region. Jinak zbytek pracovního týdne by měl být letní. Očekáváme většinou polojasno a k tomu zhruba 25 stupňů a velmi podobné počasí prý nabídne taky první zářijový víkend. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme silnější provoz na třídě Svobody, kde finišují opravy a instalace nových semaforů, ať už je to u soudu, anebo na křižovatce u Drápala. Jinak v Olomouci máme také strážníky s radarem, rychlost měří na střední a dolní Novosadské. A hlídku máme i na 17. listopadu, jak se jede kolem Rozária. Kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Kroměříž východ, na silnici 47 na trase Přerov Lísky, anebo přímo v Přerově na Želatov. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: který se vlastně do kina vrací po 25 letech a můžeme ho aktuálně vidět třeba taky v Šumperku. Tak co, vyrazíte?
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát odpovědně.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
9: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: touhle dobou speciální pozvánku na náš nedělní dobroběh, což je velmi oblíbená, hlavně charitativní akce. No a teď už také pohled do hvězd s naším rádiovým astrologem, ať víme, co nás vlastně čeká celý tento týden.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: S naším rádiem poslední prázdninový den. Zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tondy Paudiše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
3: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje. Včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom té síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký, kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
2: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
3: Moc děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Nová sezóna s

0: Nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Rádio Haná.
8: Vaše letní rádio.

0: U nás na Hané vám jako každý den hrajeme ten nejlepší hudební výběr a samozřejmě platí to i na konci letošních prázdnin. Teď už se mnou před 14. hodinou ve studiu kolegyně Leuška, já tě zdravím, ahoj, ahoj.
1: Ahoj Marťo.
0: Tak dobré odpoledne vám všem, pokud se mrknete na náš rádiový Facebook, tak tam máme, řekla bych, takové velmi inspirativní téma, jak byste tak nějak shrnuli ty letošní prázdniny a jestli byste dokázali popsat třeba svoji letošní dovolenou na názvem nějakého filmu. Tak napadá ti něco, Leuško? Ty jsi byla u moře, byla jsi někde u vody?
1: No, já se chystám ještě vlastně k moři. Aha. A budou poprvé v životě na lodi, takže mě napadá Titanic.
0: Dobře.
1: Jen doufám, že ten konec bude trošku jiný.
0: Že se jako Leonardo zachrání, jo?
1: Jo, že se Leonardo zachrání, přesně tak.
0: Dobře, takže Leuška, letošní dovolená Titanic, možná jste to taky tak měli. Já mám pocit, že Titanic někdo psal v komentáři.
1: Jo, máme to tam.
0: A já se teda přiznám, že mě vlastně vyhovuje, že letos šel do kin úplně nový český film. Vlastně nová komedie, táborová, protože my jsme hodně času strávali na táboře, takže u mě by to byla ta novinka s Vladimírem Polívkou Po večerce. A představte si, co chcete. A po 14. hodině tady u nás na Hané.

italské léto. Možná už v další hodině zaspívá Nek. Uvidíme, uslyšíme. Teď jsou tu zprávy na Hané.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Řidiči, pokud máte v plánu cestu na Slovensko, od zítra se tam zpřísňují tresty za překročení povolené rychlosti. Za jízdu rychlejší o 50 km v hodině v obci nebo o 60 km v hodině mimo obec bude nově pokuta na místě až 1000 eur, tedy asi 24 000 korun. Sport. S reprezentační kariérou se rozloučil basketbalový pivot Martin Kříž. 33-letý hráč pražské Slavie NBK se rozloučil po uplynulém duelu s Norskem, který český tým vyhrál 108-97 v prodloužení. Účastník mistrovství světa v Číně v roce 2019 a 3 eurobasketů už bude pokračovat jen na klubové scéně.
1: Počasí. Víme, jak bude. Na Moravě velmi proměnlivá oblačnost, sem tam nějaká ta přeháňka a odpoledne letních 25 stupňů. Podobné teploty čekáme taky zítra na první školní den. A nějakých 23 až 26 pak bude i v týdnu, výhledově vlastně až do neděle. A pokud jde o kvalitu ovzduší, ta by měla být tento týden dobrá a bio mezi jedničkou a dvojkou, což je na pomezí mírné a střední zátěže. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že bouračka se řeší v Olomouci na ulici Rooseveltova, anebo taky na Pražské. Jinak policejní hlídku máme v Olomouci na Dolní Hejčínské nebo na Lipenské, jak je ten kruháč u STKček. A kontrolu můžeme potkat taky v Přerově na Želatovské nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Vanessa Mary, pondělní odpoledne na rádiu Hana. Máme 31. srpna a poslední den prázdniny je tady. Pokud máte doma školáky, možná právě dnes probíhá poslední velké hledání přezůvek obalů a věcí, které se během léta někam záhadně zatoulely. Očekávat můžeme i přeplněná papírnictví, ale pojďme se na to podívat pozitivně. Konec prázdnin nemusí znamenat konec léta. Teď nás čeká září, pořád ještě spousta příjemných dnů a hlavně dneska je pořád

0: naše regionální weby, tak držte vlny.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD.

0: BeavID.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BeavID, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BeavID-Olomouc.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia Hodinky.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
3: Rádio Haná.
4: Jsme online na radio.

0: na rádiu Hana. Za chvíli se dáme Coldplay, Phila Collinse nebo také JPho Coopera, ale teď neseme info pro všechny cyklisty. Mrkneme na to, kde se v našem regionu projedeme na sdílených kolech a kde naopak už ne.
1: O čem se píše?
2: Už je jisté, že v Olomouci končí sdílená kola. Naopak, Prostějov jich nabídne nejméně 180. Jak vlastně tahleta služba funguje? O tom píše Report.cz. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér a navíc s Moravskou filharmonií. Slavnostně otevřeli kulturně edukační centrum. Víc na tohle téma najdeme na Olomouc.cz. A ještě se podíváme do Šumperku. Tady včera večer zažili drama. Jak informuje šumperský Rej.cz, při požáru se tady zranilo 10 lidí. Tak se mrkněte, o čem píšou naše regionální weby a dál se skvěle bavte.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

Shakespeare's Sisters, to jsou 90 na rádiu Haná. Díky, že si užíváte s námi. Nás po 15. hodině čeká dál ten nejlepší hudební výběr. Tak se pojďme mrknout, co nás čeká a nemine.

a možná i nějaká ta italská pecka. Ano, trpělivě poslouchejte, jestli nezazní nek v rámci našeho Italska.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. S vizuálním smogem, tedy křiklavými reklamami, bojuje město Olomouc a to motivací majitelů obchodů a provozoven k jednotnému stylu v centru města. Město připomíná, že do dneška mohou čerpat na změnu svých cedulí a dalších označení dotace 30 000 korun a na předělání před zahrádek dokonce 100 000. Podrobnosti na webu olomouc.eu. Nedělní požár ubytovny v Šumperku vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Záchranáři na místě ošetřili celkem 6 lidí, z toho 2 osoby byly převezeny do nemocnice v kritickém stavu. Hasiči ze silně zakouřené budovy v Šumperku zachránili 20 lidí za pomoci 2 automobilových žebříků. Nejvážněji zraněnou ženu musel do Olomouce přepravit vrtulník. Na místě dnes probíhá vyšetřování příčin požáru. Záchranné stanice živočichů v Česku čelí náporu lidmi přinesených ježků. Odborníci zdůrazňují, že zdravá mláďata v přírodě lidskou pomoc nepotřebují a odchytem jim lidé spíše ublíží, píší novinky.cz. Předčasné odebírání ježků z přírody zbytečně přetěžuje kapacitu záchranných stanic. Ochranáři veřejnost žádají, aby lidé nalezená zvířata nejdříve konzultovali s odborníky a nezbírali je zbrkle. Sport. Sledujeme naše tenisty na Grand Slamu US Open. O postup do druhého kola dnes se budou hrát přední hráči prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina a Jakub Menšík. Dalibor vyzve po 20. hodině Francouze Royera a Jakub hraje po 22. hodině s Japoncem Mochizukim. Mezi ženami uvidíme po 17. hodině v singlu US Open v zápase o postup do druhého kola olomouckou rodačku Karolínu Muchovou proti Rakušance Krauzové a hvězdu přerovského klubu Lindu Noskovou po 22. hodině proti Američance Volinec. Přineseme vám výsledky.
1: Počasí. Pranostika říká, že konec srpna k zimě hledí a rád prý vodu cedí. Víme, jak bude, dneska opravdu jen ojedinile. Čekáme přehánky, od západu to místy můžou být i bouřky, hlavně večer a v noci. Jinak na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s letními teplotami, nejčastěji okolo 25, a to celý tento týden až do neděle.
2: Olomouci si musíme dát pozor na nehodu na Šternberské, kolony se nám tu ale netvoří. Za to kolonu nám hlásíte na třídě kosmonautů, anebo taky na třídě svobody. Tady se můžete zdržet až do 10 minut. Ve zbytku regionu řádí policejní hlídky, pozor si musíte dát na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Kroměříž-Východ, stojí také na D55 na trase Otrokovice-Hulín na exitu na Pajedla a pozor rozhodně také v Kroměříži anebo ve Zlíně v ulici Březnická.
3: Radio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

One Republica, pondělní odpoledne na rádiu Hana, které není jen tak ledajaké. Dneska definitivně končí prázdniny, takže jestli stejně jako já smutníte po své letní dovolené, mám pro vás super tip. Čichněte se k opylovacímu krému. Lidský mozek si totiž propojuje vzpomínky s různými vůněmi a dokonce si díky nim věci i lépe zapamatuje. Proto vám třeba vůně opalováku, trávy nebo konkrétního jídla dokáže během vteřiny připomenout dovču nebo letní prázdniny. A najednou je to, jak kdybyste byli zpátky. My vám k tomu čichání pošleme Mr. Big, Ava Max, Sheryl Crow a za chvíli také mrkneme, kam dneska

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Městy Známěšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do Náměště na Hané.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
3: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny.

0: když to může být pro některé smutné, nahané, víme, jak si dnešek a zítřek zpříjemnit. Vyrazit můžeme do olomouckého Premier Cinemas, kde nám stačí si koupit pouze jednu dospělou vstupenku a tu diskou k ní dostaneme zdarma. Můžeme tak na závěr prázdniny vyrazit na Mimoně a Monstra, na Toma Jerryho nebo Tajemství džungle. V olomouckém letňáku máme ve čtvrtek na programu Moulin Rouge, romantický muzikál s Nicole Kidman, a po dvou měsících oprav a vzlepšování se otevírá kino Štěpánov. První promítání v novém bude v pátek 4. září a bude to dokonalý den. A tahle nová česká komedie s Vladimírem Polívkou nás o víkendu pobaví taky v Hranicích v letním kině. A to v sobotu ve 20.30.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 000. Dětská kola od 4 000 a dospělá od 5 000.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Radio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Lady Gaga vám hraje z rádia Hana domů do práce, ale samozřejmě taky do auta na vaše cesty. Jestli právě teď projíždíte Olomoucí, tak pozor na policejní hlídky. Mrkneme na to i ve zprávách. Právě dneska si totiž na vás posvítili.
1: Hit

0: Připravili jsme pro vás další zprávy. Dodržování dopravních předpisů kontrolují v ulicích Olomouce strážníci. Dnes měří s radarem povolenou rychlost řidičů. Hlásí, že kontrolují na ulicích Střední Novosadská a Dolní Novosadská. V podobných akcích budou pokračovat.
1: Blansko aktuálně.
0: Kvalitnější péče pro pacienty v blanenské nemocnici. Ta získala 33 nových moderních lůžek pro 4 svá oddělení. Speciální polohovací lůžka zamířila na ARO, JIPku, neurologické a rehabilitační oddělení a zvýší komfort pacientů. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok. Studující rodiče mohou od 1. září žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7 467 korun měsíčně. Žádosti o dávku mohou studující rodiče podávat osobně na úřadu práce i online přes portál Jenda.
1: Sport.
0: Osmifinálový zápas dnes mají na programu na domácím mistrovství Evropy naše volejbalistky. Ve skupině se Češkám dařilo. Ve 4 z 5 zápasů bodovali naplno. Uvidíme, co předvedou v play-off. Osmifinále Česko versus Švédsko se hraje od 19 hodin.
1: Počasí.
2: V úterý čekáme polojasno až skoro jasno, během dne může být přechodně i oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia. Velice podobné počasí čekáme také ve středu. A pokud se vydáte na procházku do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte. Jejich aktivita je aktuálně pouze mírná.
1: Doprava.
2: Olomouci aktuálně řešíme nehodu na Hněvotínce.

0: také na policejní hlídky. Ta aktuálně stojí na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Velký Újezd anebo v obci Držovice v ulici Konečná. Tak ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

modrých očí byl tehdy označován za italského Breda Peta a dívky kvůli němu doslova šílely. Píseň vypráví o muži, který je s jinou ženou, ale nedokáže přestat myslet na svou bývalou lásku Lauru. A pokud jste i vy nedokázali přestat myslet na italské léto na Hané, tak teď je vaše poslední šance.

0: vstupuje do éteru energie, která v roce 1997 pobláznila celou Evropu. Posloucháte Italské léto na rádiu Hana a mladík jménem Neka, jeho popov roková pecka Laura Nonce. Neboli Laura tu není.
1: Italské léto na Hané.
0: Tak Laura tu sice opravdu není, ale je tu někdo jiný. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, Katka.
0: Ahoj Katko, odkud nám voláte?
2: Olomouce.
0: Voláte z Olomouce, jaké máte počasí v Olomouci?
2: Krásně, svítí sluníčko.
0: Krásně svítí sluníčko, no tak to jsme rádi. Užíváte si závěr prázdnin, jak to cítíte vlastně? Těšíte se na začátek školního roku? Týká se vás to vůbec nějak?
2: Jo, budu muset přežít ještě školu.
0: Takže ještě chodíte do školy?
2: Ano.
0: Takže vysoká, předpokládám.
2: Tak skoro.
0: No, tak to je. To
2: jo,
0: je.
2: Jo, je to určitě vysoká.
0: Jo, tak to je super, protože já si myslím, že takovej sýr na svačinku, na závěr, jako z prázdnin, který si budete moct sebou vzít do té školy na to lepší studování, je úplně ideální výhra. Úplně ta nejlepší, jakou jste mohla dostat. Co vy za to?
2: Ano, souhlasím.
0: Ale možná je tady ještě jedna lepší, dobře uznávám. Možná ještě ten 3denní pobyt pro dva přímo v italském Bergamu. To možná ano. Zní ještě opouz lépe, co?
2: Ano, to by bylo úplně geniální.
0: No tak budeme držet palečky, Kačko, protože losovat budeme už zítra, takže vy to máte hned takhle prostě za sebou. Dneska jste vyhrála, zítra se losuje, takže budeme držet palečky samozřejmě všem našim posluchačům, kteří se do toho slosování zařadili. Takže italské léto vlastně ještě úplně nekončí, ještě máme zítra tu velkou losovačku, tak poslouchejte. A Katko, ještě jednou velká gratulace.
2: Děkuji.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
0: Dopřejte si odpolední relax. Soutěžíme o sýry.

0: zpráva. Se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.
1: Tady je Radio Hana.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tohle je Rádio Hana.

0: One More Time, to jsou 90 na rádiu Haná. Za chvíli si dáme i Modern Talking, anebo něco novějšího. Bude Mark Ember a nebo kapela Mirai. Teď si ale pojďme zpříjemnit ten závěr prázdnin. Zítra se už jde do školy a kolega Lukáš pro vás vymyslel ideální rodinný program na poslední prázdninový den.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: V našem letním servisu jsme vám celé prázdniny pravidelně radili, vymýšleli tipy pro lepší léto, upozorňovali, na co si dát pozor a nabízeli zajímavosti z Moravy i ze zahraničí. A čemu letní servis věnujeme dnes? Poslednímu dni prázdnin. Zítra jdou děti do školy a tak tady máme top 4 věci, které bychom dnes mohli a měli s dětmi udělat. Ještě před začátkem školního kolotoče, kroužků a tréninků si dejme poslední krátký prázdninový výlet, procházku, zmrzku nebo kolo. Vyberme společně s dětmi z galerie telefonu nejlepší fotku vašeho letošního rodinného léta. Přesně tu fotku si vytiskněte a zarámujte si ji a pověste na zeď jako vzpomínku na ty letošní prázdniny. Společně zkontrolujme aktovku a náš školák nebo naše školačka si sami připraví pouzdro, přezůvky i oblečení na zítřek. A hlavně dneska brzy do postele. Děti ve věku 6 až 12 let by měly pravidelně spát 9 až 12 hodin a teenageři 8 až 10 hodin. Prázdniny 2026 jsou na konci. Užili jste si je?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát odpovědně.
11: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
2: Rádio Haná.
1: Přejeme odpoledne na jedničku.

ti dám. Miraj a song Pojď zapomeneme na Rádiu Haná, kde nikdy nezapomeneme hrát ten nejlepší hudební výběr. Čeká nás i po 17. hodině. Hit z

0: teď už novinky nejen z našeho regionu. V Olomouci budeme mít novou základku. Podrobnosti už nese kolega Tomáš Gottwald.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Řidiči, pokud máte v plánu cestu na Slovensko, od zítra se tam zpřísňují tresty za překročení povolené rychlosti. Za jízdu rychlejší o 50 km v hodině v obci nebo o 60 km v hodině mimo obec bude nově pokuta na místě až 1000 eur, tedy asi 24 000 korun.
1: Sport.
3: S reprezentační kariérou se rozloučil basketbalový pivot Martin Kříž. 33-letý hráč pražské Slavie NBK se rozloučil po uplynulém duelu s Norskem, který český tým vyhrál 108-97 v prodloužení. Účastník mistrovství světa v Číně v roce 2019 a 3 eurobasketů už bude pokračovat jen na klubové scéně.
1: Počasí.
0: Dnešní odpoledne slibuje postupné ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty stoupají k 25 stupňům, což je daleko od teplotního rekordu posledního prázdninového dne. Ten byl nejteplejší v roce 2015, kdy jsme měřili 33,8 stupňů. Zítra čekáme déšť pouze ojediněle, jinak polojasno až jasno a teploty do 25 stupňů. Olomouci si dejte pozor na policejní hlídku, číhají na vás na ulici Střední Novosadská. Policie je také ve Velké Bystřici na ulici Na Boudě a stojí také v obci Stichovice v ulici Prostějovská. Tak nohou z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A stále dořešujeme i nehodu na D35 na trase Olomouc-Mohelnice na exitu Loštice.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
5: Povedz mi prosím.

Kapela Jelena, pondělní odpoledne na rádiu Hana. Máme 17 hodin 20 minut, pomalu se nám blíží večer a možná právě teď řešíte jednu klasickou otázku. Co bude dneska k večeři? Vyzkoušet můžete můj malý trik. Pokud nevíte, podívejte se, co máte doma a vymyslete večeři z toho, co potřebujete spotřebovat nejdřív. Nejenže ušetříte cestu do obchodu, ale často tak vzniknou překvapivě dobré kombinace a úplně nová jídla. Já jsem takhle posledně uvařila těstoviny, co dům dal, a byly to moje nejlepší těstoviny za poslední dobu. A když se to náhodou nepovede, furt

0: vlny a za chvíli si také povíme, co dneska slavíme, dokonce i s jedním malým bonusem.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžka.

0: nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
10: Nová sezóna v

0: www.olomouc.cz. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
3: Rádio Hana.
4: Olomouc, Bruntál a Vyškov.

0: přehled toho, co dneska slavíme, s takovým jedním malým bonusem.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Startujeme nový týden, je pondělí 31. srpna a zároveň se loučíme s prázdninami. Narozeniny slaví supermodelka Tereza Maxová, bývalý hokejový brankář Ondřej Pavelec, také zpěvák, kytarista a skladatel Michal Hruza, anebo hollywoodský elegán Richard Gere.
3: Díky. Děkuju moc krát.
4: Nevěděla jsem, že hraješ.
3: Jen pro cizí lidi.
2: Svátek má každá pavlína, v Česku jich máme kolem 36 tisíc a speciálně pro páji, pavlínky a pavči jsme s pomocí AI namíchali jejich vlastní sváteční hymnu. Pavlíny, tohle je jenom pro vás.
1: Rádio Haná, kalendárium.

Rolling Stones na rádiu Hana i s touhle rokovou peckou se pomalu připravujeme na začátek školního roku. A nejste jediní, v Olomouci se připravují také městští strážníci. Ti budou

0: Radio Hana je 17.57. Pojďme na novinky.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme připravené další zprávy. Na nový školní rok pamatuje městská policie Olomouc. V úterý, tedy na začátek školního roku, strážníci budou opět u vybraných přechodů pro chodce u školských zařízení v Olomouci dohlížet na bezpečnost přecházejících dětí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jdeme na sever Olomouckého kraje. Tady někdo otrávil ryby v potoce. Kriminálka v uplynulých dnech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Co se stalo?
4: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, mřenek marmorovaných a pstruhů obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
3: Vysvětluje za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Vznikne nový atlas vesmíru. NASA vyslala do kosmu nový teleskop, pojmenovaný po astronomce Nancy Romanové. A tato vesmírná observatoř pomůže vědcům zkoumat temnou hmotu i energii a má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Novinku ve vesmíru budeme sledovat.
1: Sport.
3: Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plechareně v úterý od 18 hodin, tedy na první školní den. K zápasu lomeno vyučování vyzvou třinecké oceláře.
1: Počasí.
0: Aktuálně měříme venku 25 stupňů Celsia a pomalu se nám roztrhává i oblačnost. Pršet už by nemělo, a to ani zítra. Maximálně ojediněle na horách. Teploty vyšplhají opět k 25 stupňům a pocitově nás bude hřát sluníčko. Čekáme totiž polojasno až jasno. A pranostika nám dokonce říká, že pokud je svatý Jilí jasný, bude podzim krásný.
1: Doprava.
0: Zdravíme řidiče v Olomouci, pozor si dejte na nehodu na 17. listopadu. Z toho důvodu je nejspíš i kolona na třídě kosmonautů zhruba na 5 minut. Policejní hlídku nám hlásíte z Velkomoravské, tak tady rozhodně podle předpisu. Policejní hlídku

0: A pozor také na nehody. Stále se dořešuje nehoda na D35 na trase Olomouc-Mohelnice na exitu Loštice. Bouralo se také v Černé hoře, v Hranicích na ulici Zborovská a nebo v Kroměříži na ulici Havlíčkova.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Lucie a pondělní večer na rádiu Hana je 31. srpna a poslední den prázdnin je tady. Pokud máte doma školáky, možná právě dnes probíhá poslední velké hledání přezůvek, obalů a věcí, které se během léta někam záhadně zatoulaly. Očekávat můžeme i přeplněná papírnictví, ale pojďme se na to podívat pozitivně. Konec prázdnin nemusí znamenat konec léta. Čeká nás ještě celé září, pořád je ještě spousta příjemných dnů a hlavně dneska je ještě pořád srpen, tak si ten poslední prázdninový večer ještě pořádně užijte. My vám k tomu pošleme ten nejlepší hudební výběr. Pet Shop Boys, Miley Cyrus i Simply Red.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: S naším rádiem poslední prázdninový den. Zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tondy Paudiše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje. Včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom tý síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
1: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
2: Moc ti děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
4: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
6: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz
0: Rádio Haná.

Johana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klid.

0: počasí.
1: Úterý čekáme polojasno až skoro jasno, během dne může být přechodně i oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia. Velice podobné počasí čekáme také ve středu. A pokud se vydáte na procházku do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte. Jejich aktivita je aktuálně pouze mírná.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Love Bears a pondělní večer na rádiu Hana, který není jen tak ledajaký. Dneska definitivně končí prázdniny, takže jestli stejně jako já smutníte po své letní dovolené, mám pro vás super tip. Čichněte se k opalovacímu krému. Lidský mozek si totiž propojuje vzpomínky s různými vůněmi a dokonce si díky nim věci i lépe zapamatuje. Proto vám třeba vůně opalováku, trávy nebo konkrétního jídla dokáže během vteřiny připomenout dovču nebo letní prázdniny. A najednou je to, jak kdybyste byli zpátky. My vám k tomu čichání pošleme Passenger, Krištofy, Víkenda i CC Catch.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: BeWiD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BeWiD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BeWiD-Olomouc.cz.
0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: čem se píše?
1: Už je jisté, že v Olomouci končí sdílená kola. Naopak, Prostějov jich nabídne nejméně 180. Jak vlastně tahleta služba funguje? O tom píše Report.cz. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér a navíc s Moravskou filharmonií. Slavnostně otevřeli kulturně edukační centrum. Víc na tohle téma najdeme na Olomouc.cz. A ještě se podíváme do Šumperku. Tady včera večer zažili drama. Jak informuje šumperský rej.cz, při požáru se tady zranilo 10 lidí. Tak se mrkněte, o čem píšou naše regionální weby a dál se skvěle bavte.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná. Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

70. let. Tak pojďme zaspomínat na hudbu, která dodnes funguje na první poslech. Dáme si třeba Kate Bush, nesmí chybět ani Kylie Minogue, Steve Winwood, Bruce Springsteen a teď už taky Depešáci. To je vaše Rádio Hana a

0: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Tanční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

Na Erika Claptona bude i Cukero, Enya, Donna Lewis, Maggie Riley, D-Dream a nebo taky oblíbený Scatman. Takže to nezdržujme, 90 v 9 na rádiu Hana právě teď.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 31. srpna a zároveň se loučíme s prázdninami. Narozeniny slaví supermodelka Tereza Maxová, bývalý hokejový brankář Ondřej Pavelec, také zpěvák, kytarista a skladatel Michal Hruza, anebo hollywoodský elegán Richard Gere.
2: Díky. Děkuju moc krát.
3: Nevěděla jsem, že hraješ.
2: Jen pro cizí lidi.
1: Svátek má každá pavlína, v Česku jich máme kolem 36 tisíc a speciálně pro páji, pavlínky a pavči jsme s pomocí AI namíchali jejich vlastní sváteční hymnu. Pavlíny, tohle je jenom pro vás.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: girlfriend everywhere.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: S naším rádiem poslední prázdninový den. Zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tondy Paudiše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
3: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje. Včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom tý síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
2: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
3: Moc děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: Máme připravené další zprávy. Na nový školní rok pamatuje Městská policie Olomouc. V úterý, tedy na začátek školního roku, strážníci budou opět u vybraných přechodů pro chodce u školských zařízení v Olomouci dohlížet na bezpečnost přecházejících dětí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jdeme na sever Olomouckého kraje. Tady někdo otrávil ryby v potoce. Kriminálka v uplynulých dnech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Co se stalo?
2: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, mřenek marmorovaných a pstruhů obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
0: Vysvětluje za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Vznikne nový atlas vesmíru. NASA vyslala do kosmu nový teleskop, pojmenovaný po astronomce Nancy Romanové. A tato vesmírná observatoř pomůže vědcům zkoumat temnou hmotu i energii a má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Novinku ve vesmíru budeme sledovat.
1: Sport.
0: Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plechareně v úterý od 18 hodin, tedy na první školní den. K zápasu lomeno vyučování vyzvou třinecké oceláře.
1: Počasí.
3: V úterý čekáme polojasno až skoro jasno, během dne může být přechodně i oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia. Velice podobné počasí čekáme také ve středu. A pokud se vydáte na procházku do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte. Jejich aktivita je aktuálně pouze mírná.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Prostějov a Přerov.
2: Nejlepší hudební výběr. Let's make

pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádný.

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: Ale fakt, tam strašně činí.
2: Podle mě mi měl ještě víc.

0: A co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
0: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.